0: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
3: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
4: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.

0: in the jungle and on the street, there's a place where we all meet. 95.4. You know where it is, don't ya?
1: Ty jsi najskromnější člověk.